nejvzácnější, vzácný drahokam. Ježíš, nejvzácnější, co mám, drahokam. Ježíš, nejvzácnější, co mám. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž v lněném oděvu, boky přepásané třpitivým zlatem z úfazu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas, oči jak ohnivé pochodně, jeho paže a chodidla jako lesknoucí se bronz a hřmot jeho hlasu jako burácení zástupů. Drahokam.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.